0: forgot lyrics.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly dvě hodiny.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe i novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Nedávno vystoupil v Praze Flowrida a trošku potrolil fanoušky. Před koncertem se totiž vydával za sekuriťáka a normálně stál před O2 arénou. Jsou z toho celkem pěkný videa, tak na to můžeš mrknout. No a tento týden O2čko rozvířil taky Akon, tak pokud jsi byl, můžeš nám napsat, jak se ti to líbilo. V

24. října vystoupí v Esku René Dank a ten byl vlastně nedávno v letním kině s Refuem. Pojďme i do hlavního města. Už příští víkend se koná v Praze skvělý festival pro konopnou komunitu Prague for 20. Vystoupí tu H1.6, PTK, Danzhun a další interpreti a jedním z organizátorů je MC Barabab, který má kořeny v Olomouci, tak třeba vyrazíš i se svou olomouckou sebrankou. Další novinky jsou, že Sputnik týzuje album s Painem a Hadesem, Maniak dropnul klip Vítěznej oblouk a Totalinafin má venku album B2B. No a ještě jedno výročí, projekt

0: na druhém místě Billboardu a hned další týden vystřelilo na číslo 1. Stalo se tak prvním nezávisle distribuovaným rapovým albem, které ovládlo americký žebříček. Tak to je česká republika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.

je to jedno. Obojí je jako když dloubneš prstem do skuliny času a rozevřeš jí. Malinký, maličkatej prostor, prasklina, puklina, trhlina.

0: otoč hlavu zpátky. Narodíš se znovu.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Tondo, ahoj, dobrý den.
3: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
2: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
3: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český raj, víš?
2: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
3: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
2: Co to vytváří?
3: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu. Víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
2: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
3: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
2: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
3: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
4: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muzik.

0: Všední den.
1: Berani, jste vděční i za ty nejmenší radosti života? Být si dneska to bude směs dobrodružství a akce. Blíženci, důležité je posílení vztahů rodiče versus děti. Radci, dokážete bojovat za sebe i za ostatní. Lvi, možná byste měli zkusit nějakou tu meditaci. Pany, buďte ve střehu a mějte oči na šťopkách. Váhy, občas si najděte chvilku i na fantazírování. Štíři, na vás čeká spousta intenzivních zážitků. Střelci, víc se soustřeďte na svoje potřeby. Kozorozi, spánek je důležitý pro celkovou regeneraci. Vodnáři, situace vás možná donutí zvládnout víc věcí najednou. A co my ryby, pokud chceme být odolnější, musíme se snažit.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horký žeslíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
3: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
4: Tvoje ráno.
5: Tvoje rádio.
4: Rádio Metropole.

0: make a mistake.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šli čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
4: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které v brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
3: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
2: Mistrovství světa v hokeji.
3: Své vítěze má mistrovství světa hokeji. Titul dobili Finové, kteří ve finále přemohli domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Pro Finsko je to 5. mistrovský titul. Švýcaři prohráli finále 3. rokem v řadě. Velkým překvapením je držitel bronzové medaile. 3. místo vybojovali norští hokejisté, kteří si v utkání o medaili dokázali poradit s Kanadou 3-2 v prodloužení a získali svou první medaili v historii světových šampionátů.
0: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Pondělí ve Španělsku nabídne 30 stupňů, v Portugalsku 24. V Itálii budou také měřit tropickou třicítku a to stejné v Řecku. V Česku ale čekáme ochlazení. Teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů Celsia a k tomu musíme počítat i s přeháňkami. Celý den čekáme převážně zataženo. V úterý se trošku vyjasní, teploty vyšplhají až na 24 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Pršet by už nemělo.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Metro Retro.
6: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český rají, víš?
1: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
1: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
1: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
1: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
7: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
8: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz
9: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
10: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Tohle je
0: Radio Metro.

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna. Rádio.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás zprávy. Je pondělí 1. června. Už to u Olomouce projedeme. Ode dneška se řidičům otevírá silnice 635 na tahu Křelov-Slavonín. Končí tu uzavírka spojená s výstavbou dálnice D35 a už nemusíme jezdit objížďkou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. Soud rozsekl spor o bazén v Prostějově. Zamítl dva návrhy na zneplatnění dubnového referenda o délce bazénu v Prostějově. Radnice tak může pokračovat v přípravách stavby 25-metrového bazénu. Odpůrci žádali opakování lidového hlasování. Dubnové referendum bylo totiž kvůli nízké účasti neplatné. Lidé v Prostějově hlasovali, zda se má postavit 50-metrový nebo 25-metrový bazén. Město má hotový projekt na kratší variantu a vyhlásí výběrko na zhotovitele. Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně v průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté v předposledním přípravném zápase před mistrovstvím světa porazili Kosovo 2-1. Nyní reprezentace míří do New Jersey na páteční generálku proti Guatemale. Šampionát pro Českou republiku odstartuje o týden později zápasem s Koreou.
0: Mistrovství světa v hokeji.
3: A ještě krátce k mistrovství světa v hokeji, které vyvrcholilo v noci na dnešek. Pokud jste propásli konec, tak novými mistry světa jsou Finové, kteří ve finále přemohli Švýcarsko 1-0 v prodloužení a bronz dobili Norové po výhře 3-2 v prodloužení nad Kanadou.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Super, dnes zaprší, nemusím zalévat záhonky, tohle si říkají zahrádkáři a mají pravdu. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, deštivo 18 až 21 stupňů. Zítra polojasno anebo oblačno 22 až 25. Ve středu opětovné ochlazení na 17 až 19, polovina pracovního týdne pod mrakem s deštěm. Čtvrteční a páteční teploty předběžně kolem 22 a polojasno nebo oblačno.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, z Boskovické a také z Otrokovické. Víme, jak se jezdí tady, hezké pondělní ráno. Porouchaná dodávka je odstavená na obchvatu Olomoucem u Křilova ve směru na Mohelnici a policejní silniční kontroly pomáhají a chrání na Boskovicku na průjezdu Mladkovem a také na Otrokovicku mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm v Napajedlech na nádražní. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.
0: Rádio Metropole.

0: Dnešní den.
1: Berani, jste vděční i za ty nejmenší radosti života? Být si dneska to bude směs dobrodružství a akce. Blíženci, důležité je posílení vztahů rodiče versus děti. Radci, dokážete bojovat za sebe i za ostatní. Lvi, možná byste měli zkusit nějakou tu meditaci. Pany, buďte ve střehu a mějte oči na šťopkách. Váhy, občas si najděte chvilku i na fantazírování. Štíři, na vás čeká spousta intenzivních zážitků. Střelci, víc se soustřeďte na svoje potřeby. Kozorozi, spánek je důležitý pro celkovou regeneraci. Vodnáři, situace vás možná donutí zvládnout víc věcí najednou. A co my ryby, pokud chceme být odolnější, musíme se snažit.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18.

0: 12. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Radio Metropole, podporujeme domácí muziku.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
3: To snad ne, já se na to vys**u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
5: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Taneční rádio z Olomouce.
12: Taneční rádio z Olomouce.
11: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Je pondělí 1. června. Startuje velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. Ode dneška začíná práce na ulici Kapitána Jaroše. Obnova úseku dlouhého 680 metrů potrvá do poloviny srpna. Etapy opravy proběhnou při úplných uzavírkách.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: S létem přicházejí do Olomouckého kraje tradičně i opravy a modernizace silnic. Nyní od začátku června omezí provoz oprava silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Bude se tu jezdit většinu času kyvadlově. V červenci začne oprava vytížené silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi u Olomouce. Tady má být hotovo v srpnu. Silničáři navíc v červenci zrekonstruují úsek mezi Olomoucí a Grigovem. Oprava naváže na hotovou první část D55. Kromě nových letních akcí bude dál pokračovat oprava mostu v Hranicích. Přesné změny v provozu a uzavírky na hlavních tazích bude ředitelství silnic a dálnic zveřejňovat vždy před zahájením prací. A my vám to všechno povíme.
0: Sport.
2: Průlomový moment v kariéře tenisty prostějovského klubu Jakuba Menšíka. Poprvé v životě postoupil do čtvrtfinále Grand Slamového turnaje. Na French Open postup vybojoval nad nasazenou jedenáctkou Rusem Rubliovem. Jakub zdolal v osmifinále elitního hráče 3-2 na sety. A jde dál.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Paráda, dnes zase využijeme pláštěnky a deštníky. Víme, jak bude, 18 až 21 stupňů, deštivo, oblačno a nebo zataženo. Zítřejší teploty kolem 22 až 25 stupňů, úterý polojasné a nebo oblačné. Ve středu opět ochlazení na 17 až 19 stupňů, deštivo a pod mrakem. A co druhá polovina pracovního týdne? Ve čtvrtek a v pátek předběžně polojasno a nebo oblačno, teploty kolem 22 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Sledujeme ranní provoz v Olomouci, v Moravském Berouně, také ve Svitavách, tady teď bez vážných nehod. Policie je ve Vyškově na Brněnské ulici, také na Otrokovicku v Tlumačově na ulici Dolní, chytají také na Blanensku v Olomoučanech u zdejšího sběrného dvora a nehoda dvou nákladňáků částečně blokuje provoz na Prostějovsku. Pozor, zhruba 4 kiláky od Kostelce na Hané ve směru na Hluchov. Víme, jak se jezdí tady, hezké ráno.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Šíp, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
0: Metropole právě dnes.

0: Pevniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?

0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český rají, víš?
1: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
1: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
1: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
1: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
0: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás zprávy. Pojďme na to. Řidiči, pamatujte na bezpečnou jízdu po Olomouci. Dnes to budou hlídat strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že bude na 4 ulicích měřit dodržování povolené rychlosti. A to na ulicích Sokolovská, Jablonského, Gagarinova a Dvorského.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový most budeme mít na třídě 1. máje v Hranicích. Místo starého, ten je ode dneška uzavřený pro dopravu a dojde k jeho demolici. Doprava zatím povede po objížďce a pěší ještě mohou chodit po mostě. Pak tu budou mít prozatímní lávku. V prosinci má být uveden do předčasného užívání nový most, informuje o tom hranická radnice. Lebka svaté Zdislavy je zpět na svém místě. Přes 16 hodin trvalo restaurátorům vyprostit relikvii z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Ten lebku ukradl z baziliky v Jablonem na Liberecku v půlce května. Zalitou v betonu ji chtěl hodit do řeky, zabránila mu v tom policie. Uplynulou sobotu restaurátoři předali očištěnou lebku svaté Zdislavy zpět církvi. A jak ji zachránili?
4: Předali nám hmotu betonu a dali nám k dispozici CT snímky, aby jsme věděli, kde máme vlastně v té hmotě lebku svatý Zdislavy najít. Ten vrchol vlastně ty kalvy byl uvězněný 2 cm pod povrchem. 2 hodiny trvalo, než jsme vůbec se dostali k malé částečce fragmentu ty lebky, protože pro nás to bylo důležité, aby jsme ji nepoškodili.
3: Popsala restaurátorka Blanka Valchářová.
0: Sport.
3: Fotbalisté Baníku Ostrava a Slovácka setrvávají v první lize. V baráži vybojovali udržení, když o víkendu přehráli druholigové týmy, které se pokoušely o postup. Baník přemohl 5-0 Táborsko, Slovácko vyhrálo 3-0 nad Artisem Brno.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Super, dnes zaprší, nemusím zalévat záhonky, tohle si říkají zahrádkáři a mají pravdu. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, deštivo 18 až 21 stupňů. Zítra polojasno anebo oblačno 22 až 25. Ve středu opětovné ochlazení na 17 až 19, polovina pracovního týdne pod mrakem s deštěm. Čtvrteční a páteční teploty předběžně kolem 22 a polojasno nebo oblačno.
2: Rádio Metropole za volantem.
6: Policie v Olomouci, taky na dálnici mezi Olomoucí a Mohelnicí. Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky na nás teď při kontrolách mohou zablikat v Olomouci. Na Brněnské, na Ferstrovce a také u Černovířského mostu. Je to výpadovka na Chomoutov. A pozadu nezůstává ani dálniční policie, kterou jsme zahlédli na 245. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Mladče. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.
2: Víc energie. Víc

0: Rádio Metropole, Česká rep publika. Nejlepší info nejen z repové scény.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe i novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Nedávno vystoupil v Praze Flowrida a trošku potrolil fanoušky. Před koncertem se totiž vydával za sekuriťáka a normálně stál před O2 arénou. Jsou z toho celkem pěkný videa, tak na to můžeš mrknout. No a tento týden O2čko rozvířil taky Akon, tak pokud jsi byl, můžeš nám napsat, jak se ti to líbilo. V

24. října vystoupí v Esku René Dank a ten byl vlastně nedávno v letním kině s Refuem. Pojďme i do hlavního města. Už příští víkend se koná v Praze skvělý festival pro konopnou komunitu Prague for 20. Vystoupí

0: Billboardu a hned další týden vystřelilo na číslo 1. Stalo se tak prvním nezávisle distribuovaným rapovým albem, které ovládlo americký žebříček. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.

0: Kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
1: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
4: řeky. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
11: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
12: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropole.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
6: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
7: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
6: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
8: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: Tohle je Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci se na léto opět rozezní. Na 10 letních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už v neděli 14. června. Podrobnosti najdeme na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu. Do Zlínského kraje zavítá na oficiální návštěvu prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na návštěvě budou v úterý a ve středu. Prezident má v programu debaty se studenty, občany i zástupci samospráv. Zavítá i na Zlínský filmový festival. Modernizací projde kino v Blansku. Promítací sál dostane nové sedačky a koberce a osvětlení schodů. Rekonstrukce začíná dnes a potrvá minimálně měsíc. Během úprav zůstane kino uzavřené, informuje radnice.
4: Hlas lidu.
3: Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
4: Sport.
3: Ve vyřazovací části je česká reprezentace na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Dnes naše hráče čeká osmifinálový střet s Černou Horou. Uvidíme, zda se nám podaří postoupit dál. Zápas začíná ve 20 hodin 30 minut.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Paráda, dnes zase využijeme pláštěnky a deštníky. Víme, jak bude, 18 až 21 stupňů, deštivo, oblačno anebo zataženo. Zítřejší teploty kolem 22 až 25 stupňů, úterý polojasné anebo oblačné. Ve středu opět ochlazení na 17 až 19 stupňů, deštivo a pod mrakem. A co druhá polovina pracovního týdne? Ve čtvrtek a v pátek předběžně polojasno anebo oblačno, teploty kolem 22 stupňů Celsia.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomouce, také z Přerova. Víme, jak se jezdí tady, pěkné pondělní dopoledne. Novinky z olomoucké dopravy s námi vysílá i šéfredaktorka reportu Lidie Hájovská.
6: Ode dneška platí na kapitána Jaroše v Olomouci uzavírka kvůli opravám. Otevřel se tah mezi Přelovem a Slavonínem a řidiči tak už teď nemusí přes horku. A další novinka z dopravy je o sdílených kolech, která v Olomouci skončila.
5: Více na webu report.cz, děkujeme. A posluchač Michal odhaluje policii teď v Přerově na Lepínské u Kauflandu. Hlídá stříbrný Kodiak.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Bik akci. Bikmat, váš Bik parťák pro každý projekt.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: 200 tisíc měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Pozvánky za zábavou pro malé i velké pro vás máme právě teď. Olomoucké kino Metropolo oslaví zítra Den dětí a promítá Šreka, staronového Šreka. Šrek jednička slaví 25. výročí a na stříbrném plátně ho v olomouckém Metropolu uvidíme opět zítra od 18 hodin. Olomoucká zóna Kopečku si připomíná významné jubileum, 70 let od svého slavnostního otevření. Slaví o víkendu teď 6. a 7. června. Budou komentovaná krmení, stanoviště pro děti i řada historických zajímavostí. Rocková horka láká tuto sobotu na největší rockovou party. Bude hudba Praha i Vítkovo kvarteto v Horce na Sokolce tuto sobotu. A ještě aktuálně dnešní Zábřeh, tady bude nová partička. V Kulturáku nás čeká improvizace v plné síle a bez cenzury. Richard Genzer, Michal Suchánek, Michal Bohouš Novotný, také Kuba Kohák a moderátor Luděk Staněk. Nová partička míří z televizních obrazovek do velkých sálů a v zábřežském Kulturáku kluci vystoupí dnes od 19 hodin.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Radio Metropole
0: a dopolední chill.
9: Už se těšíš?

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Startuje velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. Ode dneška začíná práce na ulici Kapitána Jaroše. Obnova úseku dlouhého 680 metrů potrvá do poloviny srpna. Etapy opravy proběhnou při úplných uzavírkách.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Kdo sedá za volant v opilosti, musí počítat s následky. Včera policie na Olomoucku zastavila 61-letého řidiče osobního auta v obci Troubelice Lasce. Policisté mu dali dýchnout a měl asi 3 promile alkoholu v dechu. Teď mu hrozí i rok vězení. Silnice Olomouckého kraje jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Připomeneme, že naopak vláda ANO, SPD a motoristů euro v Česku zavádět nechce.
0: Sport.
1: Nejmladší český fotbalový reprezentant v historii, to je talentovaný záložník pražské Sparty Hugo Sochůrek. K nároďáku se dostal v 17 letech, nastoupil včera ve vítězném přáteláku s Kosovem a je v nominaci na mistrovství světa.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že dneska začíná meteorologické léto a my ho vítáme na lehce zamračeným, upršeným a taky trochu chladnějším počasím. Odpoledne by na Moravě mělo být maximálně 16 až 20 stupňů. A pak to bude jako na houpačce. Zítra méně oblačnosti a více sluníčka a teploty povyskočí na letních 25, ve středu bude zhruba 20 a deštivo, ve čtvrtek má být polojasno a k tomu nejčastěji 23 stupňů a v pátek prý budou teploty podobné. A sem tam sprchne.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníky s radarem dneska máme v Olomouci na 4 místech. Rychlost měřím na ulici Sokolovská, Jablonského, Gagarinova a Nadvorského. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Přerově, na Tovačovské, anebo taky na Prostějovsku, když projíždíme Soběsuky. A ťukanec dvou aut dořešujeme na Šumpersku v Novém Malíně. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Zdravíme z Rádia Metropolem a taky doufáme, že už se ti pomalu zapalují chuťové buňky, protože čas oběda se blíží. Pokud ještě netušíš, kam dneska vyrazit, máme pro tebe pár tipů, jak si užít ty nejlepší polední meníčka v Olomouci. Dáme třeba kokosové curry, anebo veganské a bezlepkové ratatouille. Dnes v restauraci Koza zůstala celá. Pokud máš chuť na pořádnou českou klasiku, co tě zaručeně postaví na nohy, tak zkus třeba biftečky z mletého masa se zeleným pepřem nebo hovězí roštěnku dušenou na tymiánu a liškách. To ti naservírují v potrefené huse. Možná tě spíš láká lehká a svěží Itálie, takže smažené provolone v tyrolském špeku nebo filet z sandáta se smetanovou omáčkou dneska připravují v restauraci Lobster na Šantovce a je to taky cordon bleu plněný ementálem nebo špagety s kuřecím masem v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza, je to třeba vepřový steak na grilu a k tomu cizrnové měšce se špenátem, krutí směs s nivou nebo klasika smažený sýr. Ať už si vybereš cokoliv, přejeme dobrou chuť a pokud chceš, mrkni na další polední meníčka na webu olomouc.cz. To je ta nejlepší adresa ve městě. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat

0: automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Tohle je Radio Metro.

0: fabulous.
1: Good. Thank you.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: To snad ne, já se na to vys***l. A kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
11: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.
16: It's

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Začínají zprávy. Už to u Olomouce projedeme. Ode dneška se řidičům otevírá silnice 635 na tahu Křelov-Slavonín. Končí tu uzavírka spojená s výstavbou dálnice D35 a už nemusíme jezdit objížďkou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. S létem přicházejí do Olomouckého kraje tradičně i opravy a modernizace silnic. Nyní od začátku června omezí provoz oprava silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Bude se tu jezdit většinu času kyvadlově. V červenci začne oprava vytížené silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi u Olomouce. Tady má být hotovo v srpnu. Silničáři navíc v červenci zrekonstruují úsek mezi Olomoucí a Grigovem. Oprava naváže na hotovou první část D55.
3: Hlas lidu.
2: Jak se v Česku stavíme ke znovu zavedení EET? K tomu má dojít od nového roku. Průzkum agentury STEM zjistil, že 2/3 lidí v Česku berou nové zavedení elektronické evidence tržeb kladně. Evidenci vnímají hlavně jako nástroj výběru daní.
3: Sport.
2: ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si zahraje své premiérové grandslamové čtvrtfinále. Probojoval se do něj na French Open a už ví, s kým se utká o další postup. V úterý má na programu střet s Brazilcem Fonsekou. Čas se ještě upřesní.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Pojďme zavzpomínat, jak bylo loni na Den dětí. Bylo nějakých 25 až 28 stupňů a místy taky bouřky. Ty dneska nečekáme. Víme, jak bude. Dál trochu více zamračeno a místy to může být i lehce upršené. Přechodně se během odpoledne udělá i polojasno. K tomu dneska teploty maximálně do 20. Zítra bude letních 25 a vesměs sluníčko.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníky s radarem máme v Olomouci pod Klášterním hradiskem, měří na Sokolovském a na Jablonského. Rychlost nám zkontrolují taky v Droždíně, na Gagarinově nebo na Kopečku nad Borského. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci i na Přerovské u té benzinky Orlen a nebo na D1 na exitu Mořice. A pozor, nehoda nám komplikuje dopravu v Letovicích na Pražské. Je to srážka nákladňáku s autobusem. Tak opatrně v Letovicích na Pražské. A šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

Kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky VISO pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Bikmat, váš Big Parťák pro každý projekt.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super.

0: jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, já si vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
0: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Barat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
0: Jezírka Barat.cz.
2: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Tohle je
6: Radio Metropole.

0: Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo v našem kraji 8 akceleračních oblastí pro rozvoj výroby energie z větru a 4 oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření. Olomoucký kraj vyjádřil nesouhlas už u pracovního návrhu a tento postoj se nezměnil. Více nám poví Pavel Jelínek, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a oblast IT.
1: Boj proti vymezení akceleračních oblastí mě v současné době opravdu velmi zaměstnává. Za Olomoucký kraj jsme uplatnili nesouhlasné připomínky k nadřazené územně plánovací dokumentaci po jejím zveřejnění a naše připomínky byly rozděleny do 3 hlavních okruhů. Za prvé jsme upozornili na to, že návrh není v souladu se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Za druhé, že kraj už svým dobrovolným vymezením významně přispěl k plnění evropských cílů v oblasti solární energetiky. A za třetí je to otázka připomínek samotných obcí. My jsme z tohoto pohledu se jednoznačně postavili na stranu obcí, protože s nimi o návrhu akceleračních zón nikdo nejednal. A obcí, které vyjádřili nesouhlas, bylo opravdu velké množství. V tuto chvíli je další postup na Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude všechny připomínky a stanoviska vyhodnocovat a uvidíme, jak to dopadne.
0: Říká náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Děkujeme.
2: Metropole právě dnes.
3: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Šíp, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
2: Metropole právě dnes.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
6: Interforst, to je profinářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
7: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
8: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Radio Metropole.
11: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
12: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
10: Metropole.

0: Počúvaš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Jak pokračuje obnova prostoru autobusového nádraží Tržnice v Olomouci? Stavbaři dokončují první část obnovy povrchu. Ode dneška už jezdí autobusy na svá původní stanoviště. Cestující tu mají tři nové zastávkové přístřešky. S návratem autobusů startuje druhá etapa stavby, která se zaměří na obnovu parkovací plochy. Auta zde proto zatím nezaparkují. Práce mají zcela skončit 22. června. Podrobnosti má web report.cz. Vláda chce zatnout tipec divokému trhu s kratomem. Oznámila výsledky policejní razie proti nelegálnímu prodeji této návykové látky. Policie při ní zajistila 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Do konce července má navíc vzniknout nový adiktologický zákon pro omezení kratomu, který v České republice užívá asi 400 tisíc lidí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhne prodej látky až od 21 let. Vláda plánuje také zavést spotřební daň. Sport. Startuje prostějovský tenisový challenger, samozřejmě s českou účastí. Nejvýše postaveným domácím tenistou na turnaji bude nasazená dvojka Vít Kopřiva. První mač s domácím obsazením začne po 14. hodině. Zdeněk Kolář vyzve Argentince Lautara.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Víme, že první červnové odpoledne nabídne ještě trochu mraku a deště, ale ukáže se i sluníčko. Teploty dneska maximálně do 20, zítra by to mělo povyskočit na letních 25 stupňů. A výhledově tenhle ten týden prý bude vesměs docela upršený, takže nachystáme kapuce a nepromokavé boty.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že Ťukanec rvou osobáků řešíme v Olomouci na Dolní Novosadské, jak jsou ty stavebniny u komína. Policejní hlídku nám pak v Olomouci hlásíte na Brněnské, pod křižovatkou Zhraniční, anebo na Lascích na Černovírském mostě. Hlídka taky na D1 na exitu Přerovich, anebo ve Svitavách na ulici Máchova alej, kousek od toho kruháče s Brněnskou. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Víc energie.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
5: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
14: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Tondo, ahoj, dobrý den.
2: Ahoj, Luky. Zdravím tebe i posluchače.
1: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
2: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český rají, víš?
1: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
2: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
1: Co to vytváří?
2: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
1: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale známe to. A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo? Achillova pata, na co si dát pozor?
2: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
1: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
2: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
9: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
10: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
9: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
10: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
9: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci se na léto opět rozezní. Na 10 letních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už v neděli 14. června. Podrobnosti najdeme na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu. Do Zlínského kraje zavítá na oficiální návštěvu prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na návštěvě budou v úterý a ve středu. Prezident má v programu debaty se studenty, občany i zástupci samospráv. Zavítá i na Zlínský filmový festival. Modernizací projde kino v Blansku, promítací sál dostane nové sedačky a koberce a osvětlení schodů. Rekonstrukce začíná dnes a potrvá minimálně měsíc. Během úprav zůstane kino uzavřené, informuje radnice.
4: Hlas lidu.
3: Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně v průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
4: Sport.
3: Ve vyřazovací části je česká reprezentace na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Dnes naše hráče čeká osmifinálový střet s Černou Horou. Uvidíme, zda se nám podaří postoupit dál. Zápas začíná ve 20 hodin 30 minut.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že dneska začíná meteorologické léto a my ho vítáme na lehce zamračeným, upršeným a taky trochu chladnějším počasím. Odpoledne by na Moravě mělo být maximálně 16 až 20 stupňů. A pak to bude jako na houpačce. Zítra méně oblačnosti a více sluníčka a teploty povyskočí na letních 25, ve středu bude zhruba 20 a deštivo, ve čtvrtek má být polojasno a k tomu nejčastěji 23 stupňů a v pátek prý budou teploty podobné a sem tam sprchne.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme strážníky s radarem, například pod Klášterním hradiskem. Tady měří na Sokolovské a Jablonského a rychlost nám zkontrolují třeba i v Droždíně na Gagarinově anebo na Kopečku na Dvorského. A máme hlášenou taky nehodu osobáku. A to na Vyškovsku na silnici 430 u Rousínova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Tohle je
10: Radio Metropole.

0: tohle je
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání. Teda skoro na přání. Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Připomínáme, že pokračuje festival Dvořákova Olomouc a jak se říká, to nejlepší. Nakonec v letním kině příští víkend s Filharmonií vystoupí například Jirka Korn. Veškeré informace najdeme na webu dvořákovaolomouc.cz. Prostějov zve po roce na festival nejen zdravotně postižených už tento pátek. Jak píše Report.cz, pořádá ho tradičně spolek Jsme tu také a letos proběhne tato akce pod záštitou první dámy paní Evy Pavlové. Je tady červen a s ním taky nové číslo našeho AZ magazínu a ten je plný červnových akcí a zábavy. Ať už jsou to svátky města, Olomouc ožije nebo ty nejlepší divadelní typy. Červnové vydání našeho magazínu, jak mání, taky online na akcezábava.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: To snad ne, já se na to vys***l. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
11: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.

0: Plotniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Startuje velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. Od dneška začíná práce na ulici Kapitána Jaroše. Obnova úseku dlouhého 680 metrů potrvá do poloviny srpna. Etapy opravy proběhnou při úplných uzavírkách.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kdo sedá za volant v opilosti, musí počítat s následky. Včera policie na Olomoucku zastavila 61-letého řidiče osobního auta v obci Troubelice Lasce. Policisté mu dali dýchnout a měl asi 3 promile alkoholu v dechu. Teď mu hrozí i rok vězení. Silnice Olomouckého kraje jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci Revize Česka dnes řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Připomeneme, že naopak vláda ANO, SPD a motoristů euro v Česku zavádět nechce.
0: Sport.
2: Nejmladší český fotbalový reprezentant v historii, to je talentovaný záložník pražské Sparty Hugo Sochůrek. K nároďáku se dostal v 17 letech, nastoupil včera ve vítězném přáteláku s Kosovem a je v nominaci na mistrovství světa.
1: Radio Metropole, to na sebe.
3: Pojďme zavzpomínat, jak bylo loni na Den dětí. Bylo nějakých 25 až 28 stupňů a místy taky bouřky. Ty dneska nečekáme. Víme, jak bude. Dál trochu víc zamračeno a místy to může být i lehce upršené. Přechodně se během odpoledne udělá i polojasno. K tomu dneska teploty maximálně do 20. Zítra bude letních 25 a vesměs sluníčko.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na třídě míru. Přičíhají až tam nahoře, jak se jede kolem letiště. A hlídku máme i v centru na ulici Denisova. Hlášenou máme taky bouračku na Prostějovsku ve Zdětíně. A nehodám se řeším i na Vyškovsku na silnici 50 u Slavkova. Tady je to srážka osobáku s dodávkou. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká rep publika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe i novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Nedávno vystoupil v Praze Flowrida a trošku potrolil fanoušky. Před koncertem se totiž vydával za sekuriťáka a normálně stál před O2 arénou. Jsou z toho celkem pěkný videa, tak na to můžeš mrknout. No a tento týden O2čko rozvířil taky Akon, tak pokud jsi byl, můžeš nám napsat, jak se ti to líbilo.

Young a ten byl vlastně nedávno v letním kině s Refuem. Pojďme i do hlavního města. Už příští víkend se koná v Praze skvělý festival pro konopnou komunitu Prague for 20. Vystoupí tu H1.6, PTK, Dancehun a další interpreti a jedním z organizátorů je MC Barabab, který má kořeny v Olomouci, tak třeba vyrazíš i se svou olomouckou sebrankou. Další novinky jsou, že Sputnik týzuje album s Painem a Hadesem, Maniak dropnul klip Vítěznej oblouk a Totally Nothing má venku album B2B. No a ještě jedno výročí, projekt Niggas for Life od Niggas with Altitude, vydaný 28. května 1991, oslavil 35 let. No a dodnes patří mezi nejvýraznější milníky

0: se propsala do další atmosféry celé desky. Přesto a nebo právě proto šlo o album, které debutovalo na druhém místě Billboardu a hned další týden vystřelilo na číslo jedna. Stalo se tak prvním nezávisle distribuovaným rapovým albem, které ovládlo americký žebříček. Tak to je česká rap publika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Česká rap publika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole. Rádio Metropole. Odpoledne ve městě.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top

0: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
1: ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
2: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
8: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
9: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
8: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
9: Co si vezmu na sebe?
8: Zalando.
10: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Radio Metropole.
13: Taneční rádio z Olomouce.

0: Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo v našem kraji 8 akceleračních oblastí pro rozvoj výroby energie z větru a 4 oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření. Olomoucký kraj vyjádřil nesouhlas už u pracovního návrhu a tento postoj se nezměnil. Více nám poví Pavel Jelínek, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a oblast IT.
1: Boj proti vymezení akceleračních oblastí mě v současné době opravdu velmi zaměstnává. Za Olomoucký kraj jsme uplatnili nesouhlasné připomínky k nadřazené územně plánovací dokumentaci po jejím zveřejnění a naše připomínky byly rozděleny do 3 hlavních okruhů. Za prvé jsme upozornili na to, že návrh není v souladu se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Za druhé, že kraj už svým dobrovolným vymezením významně přispěl k plnění evropských cílů v oblasti solární energetiky. A za třetí je to otázka připomínek samotných obcí. My jsme z tohoto pohledu se jednoznačně postavili na stranu obcí, protože s nimi o návrhu akceleračních zón nikdo nejednal. A obcí, které vyjádřili nesouhlas, bylo opravdu velké množství. V tuto chvíli je další postup na Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude všechny připomínky a stanoviska vyhodnocovat a uvidíme, jak to dopadne.
0: Říká náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Děkujeme.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Pozvánky za zábavou pro malé i velké pro vás máme právě teď. Olomoucké kino Metropol oslaví zítra Den dětí a promítá Šreka, staronového Šreka. Šrek jednička slaví 25. výročí a na stříbrném plátně ho v olomouckém Metropolu uvidíme opět zítra od 18 hodin. Olomoucká zóna Kopečku si připomíná významné jubileum, 70 let od svého slavnostního otevření. Slaví o víkendu teď 6. a 7. června. Budou komentovaná krmení stanoviště pro děti i řada historických zajímavostí. Roková horka láká tuto sobotu na největší rockovou party. Bude hudba Praha i Vítkovo kvarteto v Horce na Sokolce tuto sobotu. A ještě aktuálně dnešní Zábřeh, tady bude nová partička. V Kulturáku nás čeká improvizace v plné síle a bez cenzury. Richard Genzer, Michal Suchánek, Michal Bohouš Novotný, také Kuba Kohák a moderátor Luděk Staněk. Nová partička míří z televizních obrazovek do velkých sálů a v zábřežském Kulturáku kluci vystoupí dnes od 19 hodin.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz. Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov, vpo.cz.
5: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
10: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
11: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
12: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
13: Rádio Metropole.
14: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
15: Myslíš si, že máš přehled o všem?
14: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
13: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Už to u Olomouce projedeme. Ode dneška se řidičům otevírá silnice 635 na tahu Křelov-Slavonín. Končí tu uzavírka spojená s výstavbou dálnice D35 a už nemusíme jezdit objížďkou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. S létem přicházejí do Olomouckého kraje tradičně i opravy a modernizace silnic. Nyní od začátku června omezí provoz oprava silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Bude se tu jezdit většinu času kivadlově. V červenci začne oprava vytížené silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi u Olomouce. Tady má být hotovo v srpnu. Silničáři navíc v červenci zrekonstruují úsek mezi Olomoucí a Grigovem. Oprava naváže na hotovou první část D50. Pětky.
4: Hlas lidu.
3: Jak se v Česku stavíme ke znovu zavedení EET? K tomu má dojít od nového roku. Průzkum agentury STEM zjistil, že 2/3 lidí v Česku berou nové zavedení elektronické evidence tržeb kladně. Evidenci vnímají hlavně jako nástroj výběru daní.
4: Sport.
3: ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si zahraje své premiérové grandslamové čtvrtfinále. Probojoval se do něj na French Open a už ví, s kým se utká o další postup. V úterý večer má na programu střet s Brazilcem Fonsecou.
2: Radio Metropole, to na sebe.
5: Který bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Z počátku dne čekáme jasno, odpoledne už spíše oblačno, ojedinile může sprchnout. Srážky čekáme i ve středu, na Moravě bude z počátku zase jasno a srážky se objeví až během dne. Pranostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají jižně vždy zkaženy. Tak snad si dají přeháňky zase chvíli pauzu.
2: Radio Metropole za volantem.
5: Olomouci, počítejte se zdržením na ulici 17. listopadu, tady si můžete postát 10 minut. Kolony jsou také na Švajcerově, Hodolanské, Pavelkově nebo na Dobrovského i Pasterově. Tady nám hlásíte zdržení do 5 minut. Pozor také na nehody, jedna je v ulici Vrahovická v Prostějově a další nehodu nám hlásíte na Šumpersku v obci Sobotín. Tak na cestách hlavně opatrně.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Rádio Metropole.

0: tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
1: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
6: Na

0: Webniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Bik akci. Bikmat, váš Bik parťák pro každý projekt.
1: Rádio Metropole. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Hudební altán ve Smetanových sadech v Olomouci se na léto opět rozezní. Na 10 letních nedělí jsou tu v plánu tradiční promenádní koncerty různých žánrů. První už v neděli 14. června. Podrobnosti najdeme na webu promenadnikoncerty.olomouc.eu. Ve Velkých Losinách v neděli 7. června slavnostně zahájí lázeňskou sezónu tradičním probouzením pramenů. Akce začne ve 13 hodin na náměstí a nabídne symbolické žehnání pramene, hudební a kulturní program, jarmark, občerstvení i aktivity pro děti a dospělé. Pořadatelé lákají na příjemnou lázeňskou atmosféru pro celou rodinu. Modernizací projde kino v Blansku. Promítací sál dostane nové sedačky a koberce a osvětlení schodů. Rekonstrukce začíná dnes a potrvá minimálně měsíc. Během úprav zůstane kino uzavřené, informuje radnice.
4: Hlas lidu.
3: Používáte v práci umělou inteligenci? Odpověď ano, je stále častější. Nástroje AI využívá v práci alespoň několikrát týdně průměru 2 z 5 zaměstnanců v České republice. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Loni přitom podle dat Českého statistického úřadu využívala AI jen 1/5 pracujících, píší novinky.cz.
1: Sport.
3: Ve vyřazovací části je česká reprezentace na mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Dnes naše hráče čeká 8finálový střet s Černou Horou. Uvidíme, zda se nám podaří postoupit dál. Zápas začíná ve 20 hodin 30 minut.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Venku aktuálně měříme kolem 17 stupňů Celsia a během večera už by měly přeháňky zcela ustát. Zítra se ale můžou opět během odpoledne objevit. Teploty se vyšplhají až na 23 stupňů a ráno si dokonce užijeme i sluníčko. To nám aktuálně zapadá kolem 8:45 večer a ráno nás probouzí okolo 4:45.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: V Olomouci si stále můžeme postát na 17. listopadu nebo na ulici IP Pavlova, zdržení tady je do 5 minut. V Olomouci můžete narazit i na policejní hlídku, a to u kruháče na Lipenské, tak nohu z plynu. Aktuálně také řešíme nehodu mezi obcí Lanškroun a Svitavy. Už se tu tvoří kolona zhruba na hodinu, bouralo se také na Šumpersku mezi obcemi Velké Losiny a Filipová.
0: Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pondělí 1. června a svátek slaví Laura. Narozeniny mají moderátor Karel Šíp, zpěvák Daniel Hulka i Richard Krajčo, německá modelka Heidi Klum anebo hollywoodská legenda Morgan Freeman. Dnes je Světový den mléka, Mezinárodní den dětí i Mezinárodní den rodičů. Ať vás naše rádio a dětský smích provází od rána do večera i v pondělí 1. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro.

0: 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle je Radio Metropol.

0: Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtelgang Horka.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: To snad ne, já se na to vysl**u. A Kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
8: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
9: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
8: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok-turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
10: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
11: Radio Metropole
12: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou. V olomouckém rozáriu poprvé vykvetla pnoucí žlutá růže, která nese její jméno. Zcela nová odrůda zde byla zasazena teprve loni a své jméno dostala na festivalu Vyznání růžím. Už o nadcházejícím víkendu ožije olomoucké rozárium dalším ročníkem festivalu Vyznání růžím. A i letos tu dojde na slavnostní křest zcela nové odrůdy růže. Ponese jméno slavné literární postavy Josef Švejk. Ovce se v červnu začaly znovu pást v nejvyšších částech Jeseníků. Stovka ovcí se bude do začátku září pohybovat mezi Ovčárnou a Petrovými kameny. Pomohou k udržení rozmanitosti alpínských trávníků. Volby od 16 let zatím nebudou. Vláda ANO, SPD a motoristů odmítla návrh části opozice na snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách. K takové změně je podle ministra spravedlnosti nejprve nutný rozbor a diskuze, píše ČTK.
0: Sport.
3: Novou posilu do obrany hlásí extraligový olomoučtí hokejoví Kohouti. Z Pardubic přijel rozšířit hanácký manšaft bek Michal Hrádek. 24-letý hráč tu už dříve hostoval, teď přichází natrvalo. Informuje o tom web olomouckých Kohoutů.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.

0: Bylo 17 stupňů a přeháňky by už měly postupně ustávat. Zítra se ale ještě deštník hodit bude. Občas nám může sprchnout. Za to teploty vyšplhají až na 23 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Olomouci pozor na policejní hlídku, a to na výjezdu na Velkou Bystřici, tak tady nohu z plynu. Pozor si musíme dát také mezi obcí Svitavy a Třebovice, tady nám hlásí ten nehodu kousek od Opatova. Je tu i kolona zhruba na čtvrt hodiny. A mrkneme taky na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín před exitem Bělotín. Číhá policejní hlídka, tak ať nemáte zbytečně pokutu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Random Flashback Metropole.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci.

0: karta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: který v Olomouci ještě nebyl.
1: Industriální prostor BOV.
0: Sochy Honzy Dostála.
1: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
0: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat 18. června, industriální prostor BOV na ulici K mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: Ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo v našem kraji 8 akceleračních oblastí pro rozvoj výroby energie z větru a 4 oblasti pro výrobu energie ze slunečního záření. Olomoucký kraj vyjádřil nesouhlas už u pracovního návrhu a tento postoj se nezměnil. Více nám poví Pavel Jelínek, náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a oblast IT.
7: Boj proti vymezení akceleračních oblastí mě v současné době opravdu velmi zaměstnává. Za Olomoucký kraj jsme uplatnili nesouhlasné připomínky k nadřazené územně plánovací dokumentaci po jejím zveřejnění a naše připomínky byly rozděleny do 3 hlavních okruhů. Za prvé jsme upozornili na to, že návrh není v souladu se zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. Za druhé, že kraj už svým dobrovolným vymezením významně přispěl k plnění evropských cílů v oblasti solární energetiky. A za třetí je to otázka připomínek samotných obcí. My jsme z tohoto pohledu se jednoznačně postavili na stranu obcí, protože s nimi o návrhu akceleračních zón nikdo nejednal. A obcí, které vyjádřili nesouhlas, bylo opravdu velké množství. V tuto chvíli je další postup na Ministerstvu pro místní rozvoj, které bude všechny připomínky a stanoviska vyhodnocovat a uvidíme, jak to dopadne.
6: Říká náměstek hejtmana Pavel Jelínek. Děkujeme.
8: Radio Metropole.
9: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
10: Teda skoro na přání.
9: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
11: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Který bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Z počátku dne čekáme jasno, odpoledne už spíše oblačno, ojedinile může sprchnout. Srážky čekáme i ve středu, na Moravě bude z počátku zase jasno a srážky se objeví až během dne. Pranostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají jižně vždy zkaženy, tak snad si dají přeháňky zase chvíli pauzu.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Radio Metropole.
4: Taneční rádio.

0: sex.
1: Radio Metropole.
2: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Připomínáme, že pokračuje festival Dvořákova Olomouc a jak se říká, to nejlepší. Nakonec v letním kině příští víkend s Filharmonií vystoupí například Jirka Korn. Veškeré informace najdeme na webu dvořákovaolomouc.cz. Prostějov zve po roce na festival nejen zdravotně postižených už tento pátek. Jak píše Report.cz, pořádá ho tradičně spolek Jsme tu také a letos proběhne tato akce pod záštitou první dámy paní Evy Pavlové. Je tady červen a s ním taky nové číslo našeho AZ magazínu a ten je plný červnových akcí a zábavy. Ať už jsou to svátky města, Olomouc ožije nebo ty nejlepší divadelní tipy. Červnové vydání našeho magazínu je k mání taky online na akcezabava.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: Tohle je
6: Radio Metropole.

0: Česko.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 21 hodin.
3: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Radio Metropole.
1: V

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie, ale sledujeme pro tebe i novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. Nedávno vystoupil v Praze Flowrida a trošku potrolil fanoušky. Před koncertem se totiž vydával za sekuriťáka a normálně stál před O2 arénou. Jsou z toho celkem pěkný videa, tak na to můžeš mrknout. No a tento týden O2čko rozvířil taky Akon, tak pokud jsi byl, můžeš nám napsat, jak se ti to líbilo. V Olomouci nás čekají 20. června pose, takže Sputnik, OG Pav, Hoftik a další borci z týhletý skvadry. Bude to určitě stát za to, výhledově pak 24. října vystoupí v Esku René Dank a ten byl vlastně nedávno v letním kině s Refuem.

0: A hned další týden vystřelilo na číslo 1. Stalo se tak prvním nezávisle distribuovaným rapovým albem, které ovládlo americký žebříček. Tak to je česká rap publika na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Česká rap publika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
3: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
4: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
3: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.
1: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Radio Metropole.

0: Fajn.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Tondo, ahoj, dobrý den.
3: Ahoj, Luky, zdravím tebe i posluchače.
2: Rádiový astrolog Tonda Baudyš v pondělí 1. června vysílá s námi. Jaký je tento týden podle hvězd?
3: Je ten týden takový jako pravidelný, zodpovědný, ordinérní, trochu bez fantazie, ale já jinak jako dítě českých inženýrů mám rád, když světla svítí a stěra český raj, víš?
2: Tento týden klasika, nic extra výrazného, ale přeci jenom, co by nás mělo naplňovat blahem?
3: Tak je to víkend, protože tam se Venuše přibližuje k Jupiteru.
2: Co to vytváří?
3: Ono to vytváří pocit štěstí v domovech, je to ve znamení raka, ta konjunkce. A i lidem je dobře spolu, víš, jakože rodiče, děti, muži, ženy. Tím pádem ta sobota, neděle, to je krása.
2: Týden normálka, pohoda, o víkendu budou rodiny držet spolu, třeba nás budou děti poslouchat hned na slovo, ale znám.

0: Meto? A kde je podle hvězd tento týden takové slabé místo Achillova pata? Na co si dát pozor?
1: Středa a čtvrtek, kde je prostor pro různý nedorozumění, přehlédnutí, takový ty šlápnutí vedle, jdeš tam, je tam zavřeno, pošleš mail, ale na špatnou adresu. Z toho hlediska je dobrý tam určitou jako opatrnost, obezřetnost držet.
0: Ve středu a ve čtvrtek bacha na den blbec, ale buďte v pohodě, zvládnem to. Astrovzkazy na našem rádiu a Tonda Baudyš. Každé pondělí děkujeme za tvůj hvězdný čas.
1: Děkuju, zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Vzpomínka na herečku Hanu Maciuchovou. V olomouckém rozáriu poprvé vykvetla pnoucí žlutá růže, která nese její jméno. Zcela nová odrůda zde byla zasazena teprve loni a své jméno dostala na festivalu Vyznání růžím. Už o nadcházejícím víkendu ožije olomoucké rozárium dalším ročníkem festivalu Vyznání růžím a i letos tu dojde na slavnostní křest zcela nové odrůdy růže. Ponese jméno slavné literární postavy Josef Švejk. Ovce se v červnu začaly znovu pást v nejvyšších částech Jeseníků. Stovka ovcí se bude do začátku září pohybovat mezi Ovčárnou a Petrovými kameny. Pomohou k udržení rozmanitosti alpínských trávníků. Volby od 16 let zatím nebudou. Vláda ANO, SPD a motoristů odmítla návrh části opozice na snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách. K takové změně je podle ministra spravedlnosti nejprve nutný rozbor a diskuze, píše ČTK.
1: Sport.
2: Novou posilu do obrany hlásí extraligový olomoučtí hokejoví Kohouti. Z Pardubic přijal rozšířit hanácký manšaft bek Michal Hrádek. 24-letý hráč tu už dříve hostoval, teď přichází natrvalo. Informuje o tom web olomouckých Kohoutů.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Který bude o pár stupňů teplejší než start týdne. Teploty budou šplhat až na 23 stupňů Celsia a také si užijeme více sluníčka. Zpočátku dne čekáme jasno, odpoledne už spíše oblačno, ojediněle může sprchnout. Srážky čekáme i ve středu, na Moravě bude zpočátku zase jasno a srážky se objeví až během dne. Pranostika nám ale říká, že pokud je červen mokrý a studený, bývají jižně vždy zkaženy, tak snad si dají přeháňky zase chvíli pauzu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc